uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já...
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Co pak, Janda, ten už tam je? Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, to mu řekl.
2: Pane,
1: no, prosím.
2: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
1: zdraví. No, já jen tak, že jako...
2: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady vokouvnět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
1: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
2: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Kam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Podvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
2: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
1: Co do Olomouce?
2: No jedete do Olomouce.
1: Co bych dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. Rodiče ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
2: No dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, ale stěší mě Kulajda mé jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan
1: děkuji.
2: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
2: cpála. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
1: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne.
2: Vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
2: No tak co, ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
1: Jel to... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte? Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
1: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřek, opravdu.
2: Ne, to jste mi neřek. No, protože kdybyste mi to byl býval řek, tak bych vám byla řekla,
1: ano,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit a již moulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává. Dává to počítač.
1: To počítač.
2: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
2: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
2: A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne.
1: A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
3: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se.
1: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
3: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
1: Prej černovlasej nebo co?
3: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveří, ať přijde.
1: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém zastaví. Co já už mám dělat? Teď já tady jsem úplně namidlenej, prosím vás, sem furt chodí, někdo luftuje, teď mu to tady vysel, si to vezme, ani s tím třeba doháje už.
2: No, děsně byl naštvaný, jako jo.
1: Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. To udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a dodneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Lígrových sadech chodí takovej starší maskér, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. Takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo? To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času. Ale ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy, a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozný průser.
3: Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustál, lehce okamžitě dostavíte stojánce 49, odlet Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustál, lehce okamžitě dostaví ke stojánce 49, odlet Praha, New York.
1: A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že jo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Vekšnajdra, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pán zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Vekšnajdr ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Vekšajdr už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že věděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak blbě ucelujete. Předěs mi za chvíli. Váš třídní původ.
2: Co to je? Já bych viděl, co to je. Třídní průvod, ale třídní původ, to slyším poprvé v životě.
1: Řekněte nám, co dělal váš tatínek.
2: Můj tatínek celý život dělal horníka.
3: No tak vidíte, máte třídní původ.
2: No, vážně.
3: No třídní původ dělnický máte, buďte rád.
2: Jo.
3: No.
2: Dobře.
1: Jaká je vaše rasa? Jste Ariec, Žid, Aziat nebo Černoch?
2: Asi to první, a jak se pozná, že jsem Ariec?
3: No to se pozná tak, že máte modré oči, blond vlasy, plochou lebku, no.
2: Já mám akorát plochou manželku. No.
1: Jak s tatarama dneska? Řekněte tam aspoň, jestli jste věřící.
2: Já ničemu nevěřím.
3: Vy ničemu nevěříte? A kdo si myslíte, že stvořil člověka?
2: Člověk je Bůh. Stvořil Adama, potom mu vytrh slepý střeva a udělal z něj paplačkovou.
1: Hejte! Nechte si ty vtípky laskavé, jo? Teďka si posvítíme na váš kulturně politický rozhled. Jistě znáte známé socialistické satiriky Voskovce a Wericha. Řekněte nám aspoň jeden jejich film.
2: Jeden bych viděl. Benzín a... Benzín a...
3: Ještě něco, no, tam. Ještě jedno slůvko tam patří. Před tím benzínem.
2: Nafta.
1: Něco jiného. Něco a benzín je v tom názvu. Něco a benzín.
2: Nevím. Co.
3: No já vám pomůžu. Ženy si to dávají na obličej, aby jim nebyly vidět pupínky.
2: Plynová maska.
1: Já už na to opravdu nemám nervy. Poslední otázka už to mám do dneska. Hlejte, poslední otázka. Jak se jmenoval film Zdeňka Svěráka a Ladislava Smojaka, ve kterém Iva Janžurová svádí Jiřího Sováka?
2: Marečku, ukažte mi pero.
1: Podejte mi pero.
4: Mladý muži, vyprávějte nám také nějakou příhodu ze života.
2: A co?
1: Cokoliv, řekněte nám třeba, jak se vám žije v dnešní společnosti, co se vám líbí, co se vám nelíbí, no něco takové nám řekněte.
2: Mně se v dnešní společnosti všechno líbí. Já mám život rád, nesnáším akorát zvířata, rostliny, malí děti a starý lidi.
1: Co vám udělali zvířata, rostliny, děti a starý lidi, že nenávidíte?
2: No, zvířata, to je pěkná hávě. Je jenom to bučí, štěká, mňouká a překáží. Hlavně ty mláďata, každou chvilku na dvoře uklouznu po nějakém kotěti nebo houseti a rozbiju si hubu. Je jediný zvířata, který jsou mi sympatický, jsou pavouci. Ale ty zase, když v noci běhají po skříních, tak strašně prášej. Moje teta zase zvířata úplně mi miluje. A ona si teď, představte si, pořídila mi místo pejska schoře a spí s ním po posteli. Já jsem mi říkal, a co ten smrad? A ona, že prej musí zvyknout. No. Rostliny to taky nesnáším. Hlavně ty masožraví, to je pěkný ksindl. žere si to jenom masičko, poprosím. A když tomu dáte knedlík, tak to hned vybleje. Potvora jedna... To je pěkná potvora mlsná. A dokonce si troufne na člověka. No, stal se případ, že nějaký houbař je do masožravýho lesa na houby. To je pravda, že přines plný košík hůb, ale přišel s úplně užranýma nohama a jednou rukou. No a ještě, že mu zbyla ta druhá ruka, že mohl přinést ty houby. Nebo nějaká ženská zase čuchala k masožravýmu tulipánu a on jí ukosnul nos. No a mně se jednou stalo, že jsem si odskočil na malou. Do masožravýho popole a od té doby koktám. No a děti, to je úplně vrchol. Je to furt hladový, dělá to rambajs a smrdí to jako ten tchor. No, byli jste někdy na dětským představení v Lotkom divadilku? To je jako plynový kokomoře. A ty učitelé si v tom klidně se sedějí a usmívají se, jako by seděli na nějakým kopci ve vysokých Tatrách. No a starý lidi toto ani nemluví. Já jsem teda vždycky starý lidi měl rád. Jo. Já bych ku příkladu nezabil ani 70-letou babu. Ale oni jen vlezou do tramvaje, už koukají, kdo by je popustil se sednou. Pořád jenom kňouraj a nechodí do práce a pumpují stát o důchod. No já vám řeknu případ, co se mě jednou stalo se starýma lidma. Jel jsem v nabitý tramvaj, krásně jsem si seděl a nade mnou se stála taková stará, no docela sympatická papani s dvěma velkýma taškama. Koukal jsem jí do obličeje. Měla na čele na bělou žílu. No a asi ty tašky byly těžký. A když jsem vystupoval, no, tak jsem jí velice ochotně uvolnil místo a velice zdvořile jsem jí řekl, no tak si sedni, babo. A vy víte, jak jsem jí odvděčila? Začala na mě zvát, že jsem hovado a dobitej. No co tomu říkáte? Já po ní kamenem a ona po mě chlebem. Byl vlastně v obráceně, no ale o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába jága adin chuj, vybrosím jího závkra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stýva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně. Ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí. Ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka. Říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zatím vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co tady chcete dělat? Zpívat?
2: No, vy jste zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: No, dovolte, nemůžete na jevišti během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: No ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No? Škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři.
1: No.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. No. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, no, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je tohle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Že by se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No to ten... různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je můj.
1: Ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé. No to já neznám.
2: Vy neznáte
1: no, tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, no.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak prosím, račte si hačnout. Tak co to bude?
2: Ostříhat.
1: Velmi správně. Tak jak to vezmeme? Tady bych udělala ku hezkou roztomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, paneho, vy ale máte porost, takovou lavičku. To je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
2: Ale dejte pokoj, aby s tím něco metal.
1: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
2: Ne.
1: Ten, kdo fandí slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
2: Ne.
1: Tak
2: ne,
1: vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečku.
2: Ale to snad... Jo, au.
1: Nic, trochu jsme zluftovali, že? No. Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Jde rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
2: Jo, zase. No prosím vás, dávejte pozor.
1: Pardon, já za to nemůžu.
2: Jo.
1: Já když si vzpomenu na slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
2: No proč?
1: Podívejte se, já vám řeknu tak. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
2: No, to máte... Jo, prosím vás.
1: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
2: Zase pupínek,
1: ale
2: ne?
1: Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
2: No, ale proč mě? Mně teče krev.
1: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo. No tak já vám ji dám na památku.
2: Ale to je super.
1: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
2: Pane, ale jak na to tak makám? Vy jste mi ustříhl kus krku.
1: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
2: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku? To je prosím.
1: A co byste tam dělal? Vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
2: Ne, to bych se neodvážil.
1: A to byste taky byl blázen. Byl byste blázen, když jsou to lazaři.
2: Jau, to bolí. To
1: sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
2: To vidím, to cítím.
1: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
2: Pálí
1: pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
2: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím, mě už by to stačilo, já už jsem úplně dobře postříhaný.
1: Ale to vás ani nesmí napadnout, takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne, já jsem prosím profi.
2: Ano, profik jste mě několikrát.
1: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
2: To nic,
1: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
2: Ne, nikdy.
1: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utek s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane Lajbo, já už dobrý vás den. Neviděl.
2: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo? Ne. To už je takových... A co říkám, to je díl už, to je, že jo, co?
2: To já nevím, od kdy vymyslíte?
1: No, od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
2: Od tenkrát?
1: No, od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
2: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
1: Depak to je díl už.
2: Jo.
1: Jo, to už je díl.
2: No, vidíte,
1: to
2: už... já už vím, kdy to bylo.
1: No.
2: Já vám to připomenu.
1: No.
2: Karty.
1: Karty? V Monte Carlu, nebo...
2: Sobak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
1: Nebyl jste, ne?
2: A vy jste tam byl někdy?
1: No já taky ne. No,
2: tak jak jsme se tam mohli vidět?
1: No jo, to je pravda, no. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
2: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
1: Je u kartářky? Je. Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
2: No právě, ta tu myslím,
1: jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
2: No, no.
1: Jo, jo, já už vím, no jo, to je.
2: A splnilo se vám to?
1: No tak částečně, jo, jo.
2: Jak to částečně?
1: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
2: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
2: No,
1: to vlastně víno, co to je.
2: Mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás. A trefilo vás něco?
2: Oženil jsem se.
1: Jo, no. Tak to jste teď už ženatej, ne? No.
2: Když jsem se oženil...
1: No jo, to je pravda, no.
2: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo. A máte na někoho podezření?
2: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
2: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
2: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, no, no. Ty je tady s tím závojem, ne?
2: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
2: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, no to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
2: Neříkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
2: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
2: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
2: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
2: A komu zase, komu?
1: No, Anče Julčový.
2: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
2: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
2: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
2: No, teď jsem si ji vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
2: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
2: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: No, no, ale podoba jí zůstala. Co?
2: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška nebo co?
2: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
2: Tak jinak, pane Essens, podívejte se. Poznal jste nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
2: No, no dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou no. Například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo. No,
2: já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
2: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
1: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
2: Plešatý,
1: no.
2: Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
2: A kde jinde?
1: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
2: Ale chápete už, když se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobné?
1: No jsou si podobný úžasně, já to vidím, ano.
2: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
2: Pro pána krále, jaký jedno zás?
1: Tady to leví, bych řekl.
2: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
1: No ne, v obě, já neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
2: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
1: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
2: No podobnější si není právě žádný.
1: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
2: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
1: jo,
2: že?
1: Jo, takhle jako, já rozumím, už co
2: myslím. Je to jasné.
1: No, já už myslím.
2: No, já už jsem se lehl, že jak si...
1: Ne, já rozumím, jako, že v obě dvě, že si jsou podobní,
2: no,
1: jedno,
2: přesně,
1: já rozumím,
2: tak,
1: no, to, no, já jsem si...
2: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se.
1: Ne.
2: Trochu spěchám.
1: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
2: No, ty jsou si ale podobný, víte?
1: No jo, jsou úžasní. Tak naschledanou. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschledanou, pane.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

Marta na burek, a taki porcelan. Sam water rain.

0: traje. Sí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké pondělí. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až dvě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až tři do oboru bez ní.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investice se dokončují v kryté části akvaparku, kde za víc než 100 milionů korun bude saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru či jiných hrozeb. Na včerejší poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal poté, co po jednom z falešných poplachů hasiči násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Navrockého. Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20.
3: Rádio Jihlava 101

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji pěkné ráno. Včerejšek byl v Česku opět tropický, přes 30 stupňů Celsia naměřili desítky míst. Na téměř 2/3 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, padly teplotní rekordy pro 24. květen. Na jednom místě naměřili dosud nejvyšší květnovou teplotu. Nejtepleji bylo stejně jako v sobotu v Duxanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia.
7: Co se děje v kraji?
8: Pohřešovanou 11letou dívku z Jihlavy našli v sobotu večer v Třebíči, kam se vydala vlakem. Dívka, která se pohádala s otcem, je v pořádku. V Třebíči si ji všimli lidé a odvedli ji na policejní oddělení. Čína včera vyslala na svoji vesmírnou stanici kosmickou loď Shenzhou 23 s třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu. Do grandslamového Roland Garros dnes vstoupí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka, finalistka z pařížské Antuky z roku 2023, která je letos turnajovou desítkou, uzavře program zápasem s ruskou Zacharovovou. 12. nasazený Lehečka zahájí dění na kurtu duelem se Španělem Kareněm.
7: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké pondělí. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až dvě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až tři do oboru bez ní.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investice se dokončují v kryté části akvaparku, kde za víc než 100 milionů korun bude saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru či jiných hrozeb. Na včerejší poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal poté, co po jednom z falešných poplachů hasiči násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Navrockého. Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20.
2: Rádio Jihlava. 101.

0: Do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře i Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánováno na konec června. Teď další muzika.
1: A

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Pravděpodobně jste si už všimli, že houbičky na nádobí mají různé barvy a víte proč? Ve skutečnosti je výběr barev na abrazivní straně těchto houbiček velmi důležitý. Každá houbička má totiž právě svůj důležitý účinek podle své barvy. Zelená, žlutá, červená, tyto barvy se volí podle vlastností, které potřebujeme pro čištění našeho nádobí. Červená abrazivní strana houbiček má prý odmašťovací funkci, zelená dobře umyje odolné skvrny a žlutá všechno křehké kuchyňské nádobí. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: away.
1: Ladíte Rádio Jihlava, Třebíčtem, měře za 2 miliony korun bez daně rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace vybavení pak bude dokončená 30. června. Nové prvky mají zpříjemnit cestu a pobyt v městské zeleni. Za chvíli zprávy, teď další hity.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímaček. Uchazeči mohou využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici dokončují v kryté části akvaparku, kde za více než 100 milionů korun budují saunový svět. V Lukách nad Jihlavou se koupaliště otevře začátkem června, když bude pěkné počasí. Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jedné z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Mnozí ze 180 cestujících na palubě v první chvíli propadali panice, než zjistili, že letadlo nouzově nepřistává kvůli bombě.
3: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Ladíte Rádio Jihlava, máme po zprávách. Jeho východní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový. A kdy? Tak to se dozvíte za chvíli.
3: Rádio Jihlava. 101.

zítra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava, jeho východní silniční obchvat Velkého Meziříčí. Bude hotový v létě roku 2028. Z města v sousedství dálnice D1 odvede vozidla, která jim projíždí ve směru mezi Brnem a Třebíčí. Nových 2,4 km silnice s mostem přes Oslavu bude stát 388,7 milionů korun. Protože obchvat bude důležitý také pro dopravu při budování nových bloků elektrárny Dukovany, dostane na ně kraj peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Díky tomu bude možné stavbu uskutečnit. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, víme, kdo vyhrál architektonickou soutěž. Na dva nové mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou. Počkejte si na více informací za chvíli, teď další hity.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Ladíte Rádio Jihlava, architektonickou soutěž na nové dva mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vyhrálo studio Boele. V soutěži se na podobu dalšího mostu chystané železnice ve Velkém Meziříčí zvítězil návrh od společnosti Blank Architekti a AZ Geo. Předpokládané náklady na stavbu těchto mostů přes Velká údolí jsou mezi 1 až 2 miliardami za každý. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké pondělí. Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice například pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly, nebo na jejich obsluhu neměly dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívaly, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad.
4: Co se děje v kraji?
5: Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Nahradí ho větší a moderní ledová plocha. Olemují ji nové mantinely, které umožní měnit rozměry hřiště. Ve Francii vyšla nová kniha s názvem Téměř dokonalý pár, která přináší kontroverzní pohled na manželství prezidenta Emmanuela Macrona. Popisuje údajnou žárlivost první dámy Brigitte Macronové, její vliv na chod Elizejského paláce i napjaté zákulisí prezidentského páru.
4: Sport.
5: Fotbalisté AS Řím a Coma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistili účast v Lize mistrů. Na AC Milán zbyla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1-0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem Antoniem Contem, který v klubu končí. Juventus ve spožděném derby remizoval s FC Turín 2-2, skončil šestý a zahraje si Evropskou ligu.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné pondělní dopoledne, milí posluchači Rádia Jihlava, přeje Fugas. Je lehce po 11. hodině a taky je dneska už 25. května. Máme po víkendu, který byl nadmíru vyletněný, no a začal nám tedy nový pracovní týden. A tak je ideální čas v pohodě při poslechu Rádia Jihlava pozvolně roztočit ten člověčí motor. No a co vás všechno čeká? Opět to budou v prvé řadě písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba, že letní počasí nás bude provázet ještě minimálně v počátku tohoto týdne. Nebo si připomeneme, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak si na to všechno počkejte, já vám přeji hezké pondělí, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. My se společně teď půjdeme mrknout do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Let po smrti zpěvačky Ivety Bartošové Josef Richtář stále v krabicích skladuje její věci. Jak sám říká, neuběhne den, kdybych si na svou milovanou manželku Ivetku nevzpomněl. Po té tragédii jsem si vzal všechny její osobní věci. Tak jsem se tehdy domluvil s panem Štajdlem. Bylo to lepší, než aby skončili na smetišti.
2: Rádio Jihlava.
0: Své 32. narozeniny oslavila Markéta Konvičková, obklopená svou rodinou a nejbližšími přáteli. Zároveň přiznala, jaké sny by si ještě přála splnit. Ještě chci na safari, tančit ve Stardance, vydat knihu.

0: Zatrap. Zajímavosti Zatrap. Drby a aktuality ze světa hudby.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pane vrchní, v polévce byl tenhle vlas?
2: Jak je to možný?
1: Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: látek. Tak jsou to Viola, Violeta, Saxona, Sinclair, Upton, Urban a Nicole. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně má.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska pondělí a je 25. května. No a můžeme se mrknout na dnešní pranostiky. Tak jedna říká, po svatém Urbanu mráz neškodí už džbánu. Nebo, jak na Urbana bývá, takové posetí rolník mívá. A ještě jedna, na Urbana pěkný teplý den, bude suchý červen i srpen. Vinná réva nedbá toho, bude mít i vína mnoho. To je tedy pranostika na dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Česko včera zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech a v Plzni-Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia.
0: Jihlava aktuálně.
1: Velkoobjemové květináče začaly od víkendu přibývat v ulicích Benešova a Palackého. V týdnu je pracovníci městské společnosti Správa městských lesů Jihlava postupně začnou plnit substrátem a osazovat dřevinami. Poslední květináče by se do pěší zóny měly umísťovat během září. 56-letá žena zemřela poté, co po vystoupení ze svého auta na newyorském Manhattanu spadla do kanalizační šachty, na které chyběl poklop. Řidička se zřítila do hloubky 3 metrů. Tragédie se stala na 5. Avenue, která je označována za jednu z nejluxusnějších obchodních zón na světě a denně tudy proudí tisíce lidí.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Dnes je pondělní poledne a také pohodový poslech vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fuga za samozřejmě také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já teď přicházím s dalším receptem. Dneska si řekneme, jak se dělají kuřecí kousky v omáčce. Tak si na to určitě počkejte, čeká vás to už za okamžik. No a mezi tím na Rádiu Jihlava vychutnevejte další hity.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější

Posloucháte polední program Rádia Jihlava Fugas, vám všem přeje pěkný den a má pro vás připraven recept na kuřecí kousky v omáčce. Kuřecí stehenní maso očistíme a nakrájíme na menší kousky. Cibuli a česnek taktéž očistíme, cibuli nakrájíme nadrobno a česnek prolisujeme. V pánvi rozpálíme olej a orestujeme na něm nakrájené maso. Opečené maso posypeme směsí smíchaného koření, přidáme cibuli a česnek, všechno promícháme, necháme rozvonět a podlijeme trošku horké vody. Jakmile voda se odpaří, směs znovu podlijeme cirka 2 deci horké vody a zahustíme škrobem rozmíchaným v troše studené vody. Krátce provaříme a podáváme s těstovým.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No řekni, co?
2: Co jsem měl? Božský klid.

0: na rádiu Jihlava.
1: Posloucháte polední program rádia Jihlava. Fugaz vám všem přeje krásný den a posílá za vámi čerstvou pohádku.
2: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
3: Tady let OK3, let OK3, volám řídící věž.
4: Tady řídící věž, co se děje, let OK3, mluvte.
3: Tady let OK3, nemáme palivo. Okamžitě žádám instrukce.
4: Tady řídící věž, hlavně žádnou paniku, zachovejte klid. Ale moment, vždyť já vás nevidím na radaru. Let OK3, okamžitě zadejte svoji pozici.
3: Tady let OK3, stojíme na dráze číslo 4 a už celou věčnost tady čekáme na tu debilní cisternu.
2: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám přeje pěkný den. Máme dneska 25. května.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Velkoobjemové květináče už začaly o víkendu přibývat v ulicích Benešova a Palackého. No a v tomto týdnu je pracovníci městské společnosti Správa městských lesů Jihlava postupně začnou plnit substrátem a osazovat dřevinami.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka navrhne premiérovi Babišovi, aby vláda o delegaci na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodla až ve druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Babiš uvedl, že vláda by o složení delegace měla rozhodovat 8. června. Kdo na summit pojede, nechtěl předjímat.
0: Jihlava aktuálně.
1: Otevřené kostely, nevšední atmosféra a pestrý program pro širokou veřejnost. Taková bude letošní noc kostelů v Jihlavě. Už tento pátek se do programu zapojí také několik jihlavských kostelů. Chrám svatého Ducha ve Smetanových sadech, kostel svatého Jakuba Většího nebo třeba kostel svatého Jana Křtitele. Čína vyslala na svou vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Shenzhou 23 se třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu.
0: Sport.
1: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se třeba mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na novou partnerku Ondřeje Brzobohatého. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za chvíli. A mezi tím další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hlas jako zvon a ňadra dmoucí. Kdo vystřídal Danielu po boku Brzo bohatého? Vítejte v bulvárním okénku. Krach manželství Ondřeje Brzo bohatého a Daniely Brzo bohaté sotva praskl, tak už se řeší, zda v tom náhodou nebyla třetí osoba. V kuloárech se znovu skloňuje jméno zpěvačky Sáry Milfajtové, kterou s hudebníkem pojí pracovní spolupráce. Je to jen další spekulace, a nebo je za koncem něco víc? Důkaz, že by Milfajtová stála za rozpadem manželství Brzo bohatých, neexistuje. Jisté zatím pouze to, že jí s Ondřejem spojila hudba. Zda i něco víc, no to zatím zůstává předmětem spekulací. Je tam

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Máme za sebou víkend plný letních teplot a sluníčka. No a podle všeho by letní počasí mělo pokračovat, a to minimálně do středy, kdy pak malinko teploty poklesnou. Nicméně sluníčka si nadále budeme užívat do sytosti.
1: Kurva, to je paža.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte pondělní program Rádia Jihlava. Fuges vám všem přeje hezký den. Ten den má označení 25. květen. No, čas nás už ale dostrkal až do konce toho prvního našeho společného setkání, protože už je připravena moje kolegyně Katka. Tak já vám přeji hezké odpoledne s Katkou a Rádiem Jihlava a těším se na vás zase v 16 hodin, kdy se sem vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímaček. Uchazeči mohou využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici dokončují v kryté části akvaparku, kde za více než 100 milionů korun budují saunový svět. V Lukách nad Jihlavou se koupaliště otevře začátkem června, když bude pěkné počasí. Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jedné z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Mnozí ze 180 cestujících na palubě v první chvíli propadali panice, než zjistili, že letadlo nouzově nepřistává kvůli bombě.
0: Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové pondělí. Víme, že Jihlavský vodní raj zpřístupní venkovní část 20. června. Víc už za moment.
0: Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za víc než 100 milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Teď vám ale z rádia Jihlava hrajeme další hity a přejeme hezké odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Jihlava. Katka vás zdraví. Pohřešovanou 11-letou dívku z Jihlavy našli v sobotu večer v Třebíči, kam se vydala vlakem. Další informace přidám za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Vidíte Rádio Jihlava. Pohřešovanou 11letou dívku z Jihlavy našli v sobotu večer v Třebíči, kam se vydala vlakem. Dívka, která se pohádala s otcem, je v pořádku. V Třebíči si ji všimli lidé a odvedli ji na policejní oddělení. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přejeme krásný den.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké pondělí. Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice například pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly, nebo na jejich obsluhu neměly dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívaly, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad.
4: Co se děje v kraji?
5: Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Nahradí ho větší a moderní ledová plocha. Olemují ji nové mantinely, které umožní měnit rozměry hřiště. Ve Francii vyšla nová kniha s názvem Téměř dokonalý pár, která přináší kontroverzní pohled na manželství prezidenta Emmanuela Macrona. Popisuje údajnou žárlivost první dámy Brigitte Macronové, její vliv na chod Elizejského paláce i napjaté zákulisí prezidentského páru.
4: Sport.
5: Fotbalisté AS Řím a Coma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistili účast v Lize mistrů. Na AC Milán zbyla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1-0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem Antoniem Contem, který v klubu končí. Juventus ve spožděném derby remizoval s FC Turín 2-2, skončil šestý a zahraje si Evropskou ligu.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava taky v pondělí. Po srážce s nákladním autem zemřel v sobotu večer u Mohelna na Třebíčku řidič osobního auta. Víc informací za pár minut.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava. Po srážce s nákladním autem zemřel v sobotu večer u Mohelna na Třebíčku řidič osobního auta. Nehoda se stala na vozovce nižší třídy mezi Mohelnem a Kramolínem. Řidič osobního vozidla utrpěl vážná zranění, kterým podlehl. Vozovka byla v místě dopravní nehody obousměrně uzavřená. Příčinu a veškeré okolnosti nehody policie prověřuje. Teď ale zpátky k hitom rádia Jihlava přijeme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. Na to jdete pozdě? Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Odpoledne posloucháte Rádio Jihlava. Víme, že obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Víc informací za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku mění územní plány. Chtějí zastavit možnost budování nových ubytoven. Obávají se hlavně o bezpečnost v případě příchodu většího počtu pracovníků při výstavbě nových jaderných bloků. Řeší také náklady, se kterými by museli v případě růstu obyvatel počítat. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přejeme krásný den.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Česko včera zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech a v Plzni-Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia.
3: Jihlava aktuálně.
4: Velkoobjemové květináče začaly od víkendu přibývat v ulicích Benešova a Palackého. V týdnu je pracovníci městské společnosti Správa městských lesů Jihlava postupně začnou plnit substrátem a osazovat dřevinami. Poslední květináče by se do pěší zóny měly umísťovat během září. 56-letá žena zemřela poté, co po vystoupení ze svého auta na newyorském Manhattanu spadla do kanalizační šachty, na které chyběl poklop. Řidička se zřítila do hloubky 3 metrů. Tragédie se stala na 5. Avenue, která je označována za jednu z nejluxusnějších obchodních zón na světě a denně tudy proudí tisíce lidí.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné pondělní odpoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 25. května. No a my stále prožíváme pohodové pondělní odpoledne, kdy Fugas z vln 101.1 FM vám všem přeje pěkný den. No a já už jsem opět za mikrofonem připraven vás provázet tím vysíláním. A společně se mnou jsou připraveny písničky, ale také informace, zajímavosti a zábava. Třeba si řekneme, že herečka Demi Moore doslova ovládla festival v Cannes. Taky se dozvíte, kdo se v tento den ze slavných kdy narodil. Počkejte si na všechny ty podrobnosti. Jinak přeji všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám další mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Herečka Demi Moore se letos stala váženou členkou poroty na filmovém festivalu v Cannes. A tak bylo jasné, že se na místě zdrží po celý týden jejího trvání. Každý den se objevila nejen na červeném koberci při uvádění filmových premiér, ale navštívila i doprovodné společenské večírky a místní restaurace. Vynesla nespočet zajímavých outfitů, no a francouzská Riviera se stala doslova jejím osobním přehlídkovým molem.
2: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí jeden flám. Na to, kde se začal, mlně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odpojím.

Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska máme 25. května.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Blokové čištění ulic v Jihlavě jde do své finální etapy. V termínu od 25., což je dnes, až do 28. května, bude probíhat poslední etapa čištění komunikací. Zítra to bude Helenín a okolí, pak Lesní ulice, Hálkova, Kmochova, Šrámkova, Osvobození, Hluboká, Arbésová a na Člunku také Hauptová, Tlakovská, Soukenická, Vinařská, Stará cesta, Helenínská, Průmyslová zóna a okolí zastávek MHD. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 25. května. A kdo pak ze známých se nám to kdy v tento den narodil? Tak třeba herečka Eliška Balcarová, hokejista David Pastrňák, herec Zdeněk Godla, ale taky třeba britský herec Ian McLean. No a pokud i vy jste se v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka navrhne premiérovi Babišovi, aby vláda o delegaci na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodla až ve druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Babiš uvedl, že vláda by o složení delegace měla rozhodovat 8. června. Kdo na summit pojede, nechtěl předjímat.
0: Jihlava aktuálně.
1: Otevřené kostely, nevšední atmosféra a pestrý program pro širokou veřejnost. Taková bude letošní noc kostelů v Jihlavě. Už tento pátek se do programu zapojí také několik jihlavských kostelů. Chrám svatého Ducha ve Smetanových sadech, kostel svatého Jakuba Většího nebo třeba kostel svatého Jana Křtitele. Čína vyslala na svou vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Shenzhou 23 se třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu.
0: Sport.
1: Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že ceny ropy stále rostou. Podrobnosti vás čekají už za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni na 101.1 FM. Já vám přeji hezký den a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

0: Jste dobře naladěni a to na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Ceny ropy v pátek na světových trzích zase rostly. Mezi investory převládá skepticismus ohledně snah o mírové urovnání konfliktu na Blízkém východě a možnosti obnovení dopravy v Hormuzském průlivu. Severomořský Brent před 8 hodinou a 30 minutou přidával 2,3% a obchodoval se za 104,98 dolarů za barel, zatímco barel americké lehké ropy West Texas zdražoval o 1,8% na celkových 98,16

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pane vrchní, v polévce byl tenhle vlas?
2: Jak je to možný? Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

tedy, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a Fugas vám všem přeje fajnové pondělní odpoledne. V uplynulém týdnu se v areálu Kemp u Roštěnky u Roštěnského rybníka uskutečnil závod Slavata Triathlon Tour 2026. Sportovní akce pro děti, mládež ve věku 4 až

jsou kolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám v něm právě teď nabízím hudební rubriku Zadrak, neboli čerstvé hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Dvanáct let po smrti zpěvačky Ivety Bartošové Josef Richtář stále v krabicích skladuje její věci. Jak sám říká, neuběhne den, kdybych si na svou milovanou manželku Ivetku nevzpomněl. Po té tragédii jsem si vzal všechny její osobní věci. Tak jsem se tehdy domluvil s panem Štajdlem. Bylo to lepší, než aby skončili na smetišti.
2: Rádio Jihlava. Já
3: bloudím ve světě, kde za pravdu se soudí.
0: Své 32. narozeniny oslavila Markéta Konvičková, obklopená svou rodinou a nejbližšími přáteli. Zároveň přiznala, jaké sny by si ještě přála splnit. Ještě chci na safari, tančit ve Stardance, vydat

0: Tak se jmenuje připravovaná americká romantická komedie. Hlavní hvězdou filmu bude americká zpěvačka Jennifer Lopez. Našla tak JLO konečně novou lásku? S Benem Affleckem se rozvedla teprve loni. Vtipkovalo se, že Brad, kolega z filmu, je pro ní britskou verzí Bena. Vyplavalo to na herečku v zápětí.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímaček. Uchazeči mohou využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici dokončují v kryté části akvaparku, kde za více než 100 milionů korun budují saunový svět. V Lukách nad Jihlavou se koupaliště otevře začátkem června, když bude pěkné počasí. Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jedné z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Mnozí ze 180 cestujících na palubě v první chvíli propadali panice, než zjistili, že letadlo nouzově nepřistává kvůli bombě.
2: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Posloucháte, dámy a pánové, pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Stále máme 25. května, taky máme lekce po 18. hodině a i v této době vám společnost na Rádiu Jihlava bude dělat Fugas. Mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že někteří ukrajinští uprchlíci se vracejí do vlasti kvůli návštěvě zubaře. Tak vám všem přeji hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké pozdní odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Brutální ruská invaze na Ukrajinu, která trvá už déle než 4 roky, vyhnala do zahraničí miliony Ukrajinců. Ale i když je konec války, v nedohlednu, významné počty lidí se vracejí domů i třeba z důvodu dočasného. Na dlouhou cestu do vlasti se totiž vydávají kvůli návštěvě zubaře. Napsala to agentura AFP. No, tak to já bych kvůli návštěvě zubaře spíše naopak emigroval.
2: Maso leze do zubů. Jdu odpoledne k zubaři.
3: Vrtání?
2: Trání. Osmi.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

0: Hlas jako zvon a ňadra dmoucí. Kdo vystřídal Danielu po boku Brzo bohatého? Vítejte v bulvárním okénku. Krach manželství Ondřeje Brzo bohatého a Daniely Brzo bohaté sotva praskl, tak už se řeší, zda v tom náhodou nebyla třetí osoba. V kuloárech se znovu skloňuje jméno zpěvačky Sáry Milfajtové, kterou s hudebníkem pojí pracovní spolupráce. Je to jen další spekulace, a nebo je za koncem něco víc? Důkaz, že by Milfajtová stála za rozpadem manželství Brzo bohatých, neexistuje. Jisté zatím pouze to, že jí s Ondřejem spojila hudba. Zda i něco víc, no to zatím zůstává předmětem spekulací.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Hezké pondělní odpoledne, nebo spíše už podvečer. Máme dnes 25. května a vy posloucháte rádio Jihlava. Fugas vám přeje pěkný den. Pojďme se teď podívat do pražského Klementýna na teploty naměřené v tento den. Zatím nejtepleji bylo v roce 1847, kdy bylo 30,8. Naopak nejstudenější 25. květen byl v roce 1795, kdy byly jen 3,4 stupně. Naopak dlouhodobý průměr je od roku 61 stanoven na 15,7. No a s touto informací se Fugas už loučí. Přeje vám hezký zbytek toho pondělního večera strávený s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra ve stejnou dobu, tedy v 11 hodin dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké pondělí. Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice například pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly, nebo na jejich obsluhu neměli dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívali, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad.
2: Co se děje v kraji?
3: Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Nahradí ho větší a moderní ledová plocha. Olemují ji nové mantinely, které umožní měnit rozměry hřiště. Ve Francii vyšla nová kniha s názvem Téměř dokonalý pár, která přináší kontroverzní pohled na manželství prezidenta Emmanuela Macrona. Popisuje údajnou žárlivost první dámy Brigitte Macronové, její vliv na chod Elizejského paláce i napjaté zákulisí prezidentského páru.
2: Sport.
3: Fotbalisté AS Řím a Coma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistili účast v Lize mistrů. Na AC Milan zbyla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1-0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem Antoniem Contem, který v klubu končí. Juventus ve spožděném derby remizoval s FC Turín 2-2, skončil šestý a zahraje si Evropskou ligu.
2: Rádio Jihlava 101.1

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho, anebo a předal mě ho tady, v této hospodě, Oldřich Čar Plachta. Ze Slavkoho, no, vypadá to jako vymýšlej jméno a je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme? Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna? A bez ducha se motat po hospodách, čekat

0: pohodu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče, dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak upírlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový těličko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom Interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem polovičně jako ty a já už normálně, to je nervá, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit perlorodky, tak nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídá. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukerence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídá. Takový bráz, kdy potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, on pá, už mi to nějak člověče nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mo. Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak prosím, teda. Tebe.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři, jeze.
2: Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
3: Já dabing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
2: Takže ano. Tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
2: Jo.
3: A do kolika tady budeme smrdět? No to je jedno, hele.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
2: nadabovat.
3: Dobře.
2: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: Co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
2: No.
3: Jako Nicholsona?
2: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
2: Jo.
3: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
2: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
2: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
2: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
2: Já si myslím, že to nebude takový problém, to budeme mít hned hotový.
3: Jedno.
2: Ale tady máme,
3: jedno,
2: tady máme někde jedno, ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme,
3: no.
2: Jo?
3: Smrkneme,
2: takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
2: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
3: byl tu byl?
2: Já tě
3: tak
2: neslyším.
3: Byl nebo nebyl?
2: No to je brzo zase,
3: brzo?
2: Ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no,
2: na ní koukat.
3: Ty?
2: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava. Like a diamond.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k plesu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Rouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ne. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, Sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost, to se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. A jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže plecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná. Šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, krásně jste zpívali, krásně, tady teď nám Esmeraldová favoritka. Teď no, pojďte sem, uděláme si Caruso show. Takový 3-týdenní zájezd do Lanžotské šutrovně by nebyl špatný, co? No, napijeme se vínečka. Pijem dobré víno tady mají, no. Máme, že? Okoštovali jste šeci už, no. No, a dneska není hodně takových lidí, co ty sorty vína pozná. Já jsem poznal teda jednoho, který všecky sorty vína měl v oku. Vždycky všecko uhodil. Tak straně chlapi domluvili, posadili ho do hospody. Unesli mu první vzorek, on se tak podíval, říká, ročník, 690, Riesling rýnský, dubový kolek. Výborně, donesli mu druhý vzorek, říká, tož toto, ročník, 95, to bude Millerka, bukový kolek. Říkaj, to není možné, zabili za hospodskou Anču, ta si trochu cvrkla do pohárka. Donesli mu to zpátky, on se podívá, chvilku přemýšlá, nakonec říká, aha, vím, ročník, 64, hospodská Anča, každý večer inačí kolek. Na? Někomu to šmakuje, někomu zase jiné, no. Tak došla taková jedna mladá nadějná k doktorovi. Říká, pane doktore, už jsme 2 roky s mojím spolem, já se před ním krůtím, jak šehery záda. Pořád vymýšlám bariaké a s ní to ani nehne. Doktor se na mu tak podívá, říká, paní, to bude asi tím, že váš manžel bude ten onánista. Že Hernaj za mě tvrdí, že je sociální demokrat. A i souseda taky se koupila takové to černé sexy prádlo. Jura seděl za stolem, chleba se sádlem namazaný. Ona proti němu vyběhla, taky začala se předvádět. Jura najednou stuhel, vytrhl ten chleba se sádlem z huby ve říká, Ježiši Mara, nestalo se něco ze stařů? Černé prádlo je černé prádlo. Soused se sousedou, oni se pořád tak škádla. Minule také jsem čul za plotem, tak se hádali na jednu. Souseda říká je, Juro, ty jenom čekáš a zavřu oči, že? On říká, mě by stačilo, kdyby zavřela z hubu. Nebo taky začalo poprchat, souseda letí přes celé humno, křičí na Juru, který byl v okně, že Juro, utekám se schovat, že nesa bůřka. A Jura tak praví, Terezo, klidně zostaň venku, do tebe neuhodí, ty už nikoho nepřitahuješ. No. No ale, toďka také jsem se říká v hospodě, člověče, já když jsem si moju bral, tak bych tu samou lásku sežral. Říkám, a včil co? Že včil lutuju, že jsem to neudělal. Tak ale to se nedá, no. A i ty děcka to má dneska ušiska našpicované, bavili se takový dva výzdohajci, jeden říká, hej, my máme doma mluvícího papouška, druhý říká, to nic není, my máme doma v ložnici akvárium a tam si vyprávějí rybičky, že teďka jsem se v noci zbudil a čul jsem z ložnice, že ještě jedenkrát mě kůsneš do toho ocasu a dostaneš takovou počuni, že rozbiješ to akvárium. Tak ale je to tak, počkaj, tak jedu, že koneček do druhé třídy za stařečkem. Praví, že starečku, víš, jaký je rozdíl mezi vírou a přesvědčením? Že chlapče, tož vím, no, keď jsem byl tak malučký, tak jak ty, tak jsem věřím, že ho mám jiným na čurání. No a včilka jsou o tém už přesvědčený. No. Proto si má člověk užívat, keď je mladý, ne, jezdit po výletách, no. Tak čilkaj, když se bavíme o těch výletách, to si můžeme k barkám vyjet, co? Pedino, to není jak dřív, to bylo do Bulharska za odměnu, dneska je to za trest, no. Dneska můžete. Kamkoliv, to se také v Lanžotě před obchodňákem, před týma prázdninama bavili takové 3 děvčata, kam pojedu. Jedna říká, no, tak můj muž mluví italsky, tak pojedeme do Itálie. Druhá říká, no, můj muž mluví španělsky, tak pojedeme do Španělska. Třetí tak se přitočí a smutno praví, no, můj muž mluví sprostě, tak pojedeme do prdele. No. Teďka jaj sousedi byli v té Itálii. Jak se tak vrátí, tak se jen se jí ptám, jak bylo. A se říká, čověče, Franti, na nic, hotel špatný, počasí špatné, představ si, že moju unesli a třikrát znásilnili. A říkalo, to jste měli pořádnou smolu, to myslím, příští rok budete doma, nože já bych zostal po těch zkušenostiach doma, ale moja chce pořád do té Itálie, na. No tak, ale když se to někomu lubí, jak už jsem říkal. No tak ale já se divím, že soused je taková korpulentní 200 kilo, no. Potká jsem byli spolu v zoologické zahradě v Hodoníně, souseda šla rošklébená přes půlku toho chodníka. Naproti šéf, jaký si ten zřízenec, tak se optá, pane, a kdy budete krmit opíce? On se podívá na sousedu, říká, ty no a vy už jste hladná, nebo co? To se fakt nedá nic zjímat, no. Však ale... A i tento rok jsme se vypravili, no, celý lanžotský zájezd jsme jeli k tému mořu, no, k tému Egejskému mořu, na ty vykopávky se podívat, souseda tak tam zapadla mezi těma vykopávkama, no. Ja. A představte si, ty babi, lanžočánky se vám vypravili na tu nudistickou pláž, no. Teď no nebyli jste na nudistické pláži nikdy, ne, já se taky, no, tam se strašně nudíte, no. Babi lanžočánky, no, kúpali se, jedna sakáčkava v tej svanej vodě, no, druhá leží na pláži, a ta, co sa kúpe, tak na tú, co leží na tej pláži, volá, že Ančo, že poď sa taky kúpat. Ona říká, co bych sa chodila kúpat, plavat neumím a s cacami nesce.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, já si myslím, že bychom na začátek měli udělat organizační věc. V druhé části našeho pořadu máme vždycky dotazovnu. A aby jsme to měli jednodušší, diváci se neradi ptají, dělají takové, jo. Tak my jsme vymysleli zařízení, kterému říkám notýsek. Takže tenhle ten notýsek za chvilku půjde mezi vás.
2: Já ho tam odnesu radši.
1: To je jasný. To lidem došlo. Nebojte se, ta krása není nakažlivá. Takže by se vám teoreticky nic nemělo stát, no. Tak předej ho tam a půjdeme pomalinku.
2: Tady, paní, vy začnete psát. No nebojte se, pište, paní.
1: Co tam stojíš?
2: Čekám, co paní napíše.
1: Počkej, když jsem říkal, že to je anonymní.
2: Právě proto tady stojím.
1: Počkej, anonymní to znamená, že nevíme, kdo to napsal.
2: Ale víme, to bude první dotaz. Pište, paní.
1: Ne, paní. Tak paní si ho napíše na půlku té první stránky, to je v pořádku, ona si to nějak poradí. Tak jdeme zpátky.
2: No. Moment, počkejte paní, dajte mi ten sešit, ježišmarja, já jsem si tam nechal 50 korun. Na kafe.
1: Co je?
2: Já tam mám 50 na kafe, jako. No.
1: No co je?
2: Je pryč.
1: Prosím tě, proč to děláš tohle?
2: No nezlobte se paní, vás musím prohledat.
1: Vyndej tu ruku z toho výstřihu okamžitě a pojď zpátky na jeviště. Taková vos. Dej to tady na začátek do první řady. Milostivá paní, promiňte nám, to je skutečně trapná chvíle. Omluv se, milostivý paní.
2: Já se vám omlouvám, mladá paní. Jsem přece nemohl vědět, že zrovna vykradete, že jo?
1: Prosím tě,
2: kdybych to věděl, tak jsem začal tady hned v první řadě, ještě mohla být 50 na světě.
1: Já jsem říkal, aby si se paní omluvil, ne, no. Aby si ji urazil.
2: Se omluvám ještě jednou.
1: Milostivá, jestli dovolíte, já bych se rád omluvil za oba dva, je to takový jeho blbej for, no.
2: For je to blbej, ale pravda krutá, ne. Že jo?
1: Prosím vás, pojďme to zapomenout, půjdeme dál. Možná by stálo za to trošku vážně podívat se třeba na tu politickou scénu, na ty novinky, které tam jsou, co se děje, jak to vypadá. Že bychom začali třeba, jak dělíme naši politickou scénu. Dělíme ji na základní dva proudy.
2: Střídavej a stejnosměrnej.
1: Já budu hovořit, to bude lepší, jo? No. Takže přátelé, je to tak, že na jedné straně máme levici.
2: Chytrý člověk tohle.
1: Na druhé straně pravici.
2: Dejte pokoj.
1: Mezi tím je takový politický střet.
2: Ano, skřet takový.
1: Ne skřet. Střet.
2: Střet. Ano. Jako nádraží.
1: Politické nádraží. Nekecej mi do toho. Kam patříme asi my všichni, že? Ale pozor, právě tady v tom středu jsou politici, kteří to hrají na obě dvě strany. To jsou pěkní ptáčci, na ty prosím vás pozor. Je vám jasný ten základ?
2: Přátelé, je to všem jasné. Hele, já to umím vykládat mnohem lépe než pán mladý. Přátelé, koukejte se na mě. Na jedné straně máme levici, to je jako levá noha. Pak máme pravici, to je jako pravá noha. A tam uprostřed je někde pěkný ptáček.
1: Nezlob se, ale tohle ne, takhle to opravdu nejde, to.
2: Když jsi to říkal?
1: No, jo, dobře, ale.
2: Se jsou ptáčci, kteří to hrajou na obě dvě strany.
1: To jo, ale v téhle souvislosti to je strašně zavádějící. Tak se aspoň otoč, když to vysvětluješ. Je to jinak, přátelé. Máme levici, máme pravici a my všichni jsme... Ne.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých...

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K činnosti na hudební škole se Cimrman dostal díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři firmy Neumann und Altmann. Šlo mimochodem o jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovu hudební školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, s níž ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčil jí, že není nástroje, na který by nedovedl zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, profoukl okarínu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledala. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Sám si také pěstoval houslové struny. Jednou z prvních investic bylo proto zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turšanského svatého Martina. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem vyvinulo se časem něžné pouto. Paní Róza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují.
2: Prosím. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi. Pochválit někoho, říká Cimrman, není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. A zde je právě příležitost pro nás, pro umělce.
1: Děkuji. Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part.

0: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
1: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou! V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali dušiti na vrata. A do třetice já to
2: nechci.
1: Nechci květěl. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy.
0: Povězme si nyní o Cimrmanově hudebně-pedagogickém působení na Krajbichově škole ve Vídni. Cimrman si vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. První zásadou praktické organizace výuky bylo takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. I to mělo svůj význam.
3: Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umíjí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vycídí boty a očistí kontakty van der Postova generátoru.
0: Děkuji. Uvedená zásada měla vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit. Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka z ručného vmytí nádobí jindy než po obědě. A tak žáci topiči chodili brzy ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Čističi kontaktů van der Postova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu.
4: Cimrmanovi. Kolego, nezlobte se. Já tady tak poslouchám ten váš výklad o tom plzeňském pivu a tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se vypráví o Cimrmanovi, když zašel ve Vídni do radničního sklípku. Usedl tehdy ke stolu a marně dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čert nechtěl, objevil se ve dveřích Karl Wittner, ředitel vídeňské Staatsoper, a mířil si to...
5: Pane profesore, ředitel vídeňské opery, to byl tenkrát Wingl, Kurt Wingl.
4: No jo, to jsem poplet, ano. Wingl. A mířil si to ke stolu vedle Cimrmana. Usedl a už měl před sebou napěněný půl litr. Cimrman se nejdřív na něj tak smutně podíval a potom zahlaholil na celý lokál větu. To jste divný chodec. Zahlaholil na celý lokál větu. Sotva přijde Wingl, už je tady Pingl. Tak jen tak, abychom se občas na chvíli trochu pobavili.
0: Děkuji profesoru Vondruškovi za jeho vložku. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to však bylo součástí jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci také získali značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa.
3: Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu napůl připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur. jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že jí hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr se vlméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj part i flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovy cirkulárschule.
0: Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Tytlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman k učitelům hudby volá.
3: Kolegové, smyčec není bicí nástroj.
0: Sám tuto zásadu dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský, a že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům třetího ročníku svou... Promiňte. Při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která je téměř celá psána v picikátech. To je takový způsob hry, kdy se na smyčcové nástroje jen brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se picikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Prosím nahrávku.

0: deine Switch jetzt dir, okay? Urase. Pacho.
1: Děkuji. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není nutné bít, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Děkuji za pozornost.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chce, ten Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřovej ksicht...
1: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.

0: Kamarádi, poslyš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
0: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
1: Totiž, Jeníku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
0: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho... je vdaná.
0: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
1: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
0: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: Je. No, schválně, proč? Co myslíš?
0: Aby nás otravoval.
1: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
0: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
0: No jistě ano, hele, já tohle znám, jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a... jezdit tandem s panem Jouzou.
0: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak podívejte se, Růženko, tohleto, všechno to je moje bohatství. Pásky, nahrávky, zvuky.
2: Víte, pane Eduarde, já jsem vám moc nevěřila, když jste říkal, že máte tohodle koníčka. Jakože sbíráte tyhle ty zvuky.
1: Vy jste mě nevěřila, Růženko. To mě raní, to mě raní. A proč jste mě nevěřila, Růženko?
2: Já totiž tyhle ty mužský koníčky moc dobře znám, víte? Jenom na známky jsem se byla podívat už 5krát. Jeden dokonce tvrdil, že má doma modrýho Mauricia.
1: Ne, a měl?
2: Neměl. A potom měl modrý monokl. Sotva mi ukázal doplatkový známky z roku 1920, už se mi začal sápat po fíži na hlence.
1: No, on taky někdo sbírá takovýhle ty... To?
2: No, tak takový jsou ty mužský koničky, víte, těch já už poznala. Já jsem byla pozvaná na sbírku kaktusu, na pivní tácky, na hrací hodiny, dokonce na oznaky klubů skotské ligy. A nejdrzejší byl sběratel broušenýho skla. Ukázal mi 6 skleniček vodořčice a urval mi ramínko.
1: No říkejte, že dneska ještě jsou takovýhle hulváti.
2: Takže se nedivte, pane Eduarde, vy jste mě jako pozvala, abych si přišla poslechnout tyhle ty zvuky. Tak jsem si řekla, to tady ještě nebylo. To asi skončí ublížením na těle.
1: Ale proboha, Růženko, snad si nemyslíte, že bych vám mohl ublížit.
2: Ale prosím vás, co si to dovolujete? Mým ublížením na vašem těle. Čekala jsem si, ten je nějaký rafinovaný, toho budu muset vzít po hlavě flaškou.
1: Jakou flaškou?
2: No s vínem, že jo, co tady má stát, jako vždycky.
1: Ale vy mě křivdíte.
2: Akorát ten sběratel nálepek od sejru přichystal slivovici, takže jsem mu jenom utrhla ruka.
1: Růženko, vy mě křivdíte prostě. Já mám ušlechtilýho koníčka, který se snaží rozvinout lidský poznání. A já jsem nechtěl nic jiného, než rozvinout taky vaše lidský poznání.
2: No tak s tím pozor, já už toho poznala dost.
1: Já jsem prostě lovec zvuků. Já jsem byl 3krát vyznamenaný závodním klubem. Naposled za tuhletu nahrávku, poslechněte si. Co myslíte, že to je?
2: Já nevím.
1: Soudruh, ředitel podepisuje 4letní prémie. A tohleto, to je tedy unikát.
2: To by mohla být, dejme tomu parní lokomotiva, ne? Jak píská a jede tompá do kopce.
1: To jsem natočil v Dolním Kníně. To je 220krát zesílený zvuk křidelek otakárka Feniklovýho. Představte si, že za tohleto mě jeden kolega nabízel řev hladovýho jaguára v džungli. Já jsem se mu jenom vysmál.
2: Vy jste se vysmál hladovýmu jaguárovi, pane Eduarde?
1: Klidně. Když mám ve svý sbírce takovouhle perlu, poslechněte si, co myslíte, že to je? No?
2: No to by mohla být z dálky... Čestná salva, ne? Ne.
1: To je pukání kaštanu ve stromovce. To teď přiletělo tůčko.
2: Ano.
1: Tak představte si, že já tuhletu nahrávku jsem nahrával 6 hodin. Já jsem seděl na větvi v jedné ruce mikrofon, v druhé ruce deštník.
2: No, ještě, že to nespat, víte, to by byl zvuk, pane Eduarde.
1: Tak nejdřív přijela záchranka. Takhle? Takhle přijela? A potom přijeli požárníci.
2: Žido.
1: Tak. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že jaksi je to moje vášeň, že ano? Tak pan docent na psychiatrii taky se proto natchnul, když jsem mu to potom vysvětlil. A představte si, že minulý týden mě poslal tuhletu nahrávku. Co myslíte, že to je?
2: No tak to by mohl být kulomet, ne?
1: Cvakání zubu pacienta pod studenou sprchou. A tohleto? Takhle se smažej vajíčka na másle. To je krásný, víte?
2: To je tohleto. Krásný, no. A jak se vařej na tvrdo?
1: 7 minut.
2: A máte to taky nahraný?
1: Nemám. To je výborný nápad, poslechněte. To já nahraju a příště vám to... Zase pustí. Hele, a co myslíte, že je tohleto?
2: No tak to je jasný, to je 100krát zesílený čmelák.
1: Niagárský vodopády z kanadské strany.
2: A já vždycky myslela, že Niagára temně hučí. Do noci. Komu vášem srdci hárá, že tomu není pomoci.
1: A tomu zní tluk od srdce takhle, růženko.
2: To je sugestivní. Nádhera.
1: Tak já jdu pro to víno, růženko. Dráha, tak to bije mé srdce pouze pro vás. Pro vás jedinou, na světě mi danou. O, jak vás miluji, má lásko.
2: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem v životě slyšela. Vy jste tak originální, pane Eduarde.
1: Jsem tvůj lovec zvuků. Poprvé v životě a naposled miluju tebe, růženko.
3: Oh. Já tě miluji. Miluji jen tebe jedinou, poprvé a naposled v životě, Alice.
4: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem kdy slyšel. Jsem tma.
3: A já?
1: Experimentální nahrávka, že ano, růženko, to je do mý sbírky takový koníček, že?
2: Když já mám taky koníčka? Hejte! No, to je zvuk. Nezapomeňte si ho nahrát do sbírky.
0: Rádio Jihlava. Stojí.